0: No a smože vam zavest, čo nie je, kak náš čensnejší program odbeží, Milan Grojlich ma za nás přeladku.
1: No dobré, ani aj rečný kúčik je nám Sonja Vlková tún kroč z dovolá sobu přinesla. Náš reporter Beno Šota je dženca zásove zavodže na vopeče tún kroč pola Šnajdrec kuchnie tvarcové Vulky Dubrave. A za dječi máme nové vúdače Lexia, džeš ponževo listové znamky.
0: Nimo toho zabierame sovie zotež s mezinárodným médiovým kempom, kotruž bie včera hižo pojezdčach téma pola nás.

Si bědelky našistče a tuž klikneme se raz zromadně na našu internetnu stronu. Tam šako vozivíme vám kůžde týdžin sredu znova naše novosti ve obrazach, a tuž raz na datum naladače, potom vidíče a dženca je zase tak daleko. Tutun týdžin zladujeme vize ještě raz do hoku na štvrté bě vo nímské dumperuje mištarstvo. Dále poladněme do Kulua, tam však po bezadku na svojej 8. stáci letošie beach volleyballovie tury, to môžete si vopladač, přichodne týdženie potom předposledná stácia a s tobom posledná stácia popronie tury, potom je jenom ešte vulky finále v Miłoczycach. Vidíte našich novostiach ve obrazach tiež ešte raz niektoré impresie putnikovania katolských vierivých do Krupky, tuto však je so minulý týden odmělo 48 modlostných a 25 dorostčených, byš jako pěši putnikovalo. A nic naposled, podáme se zromadně do rumunského, a to s serbským folklorným ansamblom Vudvo. Vudvo činio, šako jsou tam serbské rie a kulturu prezentovali rumunské. To všetko v našich novostčách ve obrazach. Poladajte tu již na našu app MNA Serbia, abo tiež na internetovú stronu.

Čas hač menšinu do šestčich je a nerozum, čo to příchodne prošu jako namovu, nie ráno, šajka kofia abo čaja dosaha. Ale ličba pivovňu v Zakske daje loni lohce vote bierala. Cie 80 pivovňu 2025 miachme, dosti dve menia hač 2024 Zakske. Tak ličby z jaskového statistického záriada, kotrož vozivia von nitko k mieze národnemu dni piva, kotrož je 5. 7. augusta, a ja si myslu, že sa tun tiež od nekotroho škúli vosvieči, znano posiatoku, abo tak. Dve pivovňi menia to najprv raz z cova neklinči tak dramatisce, ale die Stroge z Jasku pivan je, hej, Mria, cia posta mene bichu 2025 porno 2024 cirkunje, cia posta došno raz trochu vyša ličba, abo vele vyša ličba. Pivo deso miestim mene pšedava mene pive pije, ale runočasne kušte za produkciju stupaja. Dres stupa naprašovanje za nealkoholiskim pivom, ale to nemožde po mnóstve straty alkoholického piva narovnať.

0: 5 minčinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Markova z Nového Vusča.
2: Od farária, ktorý si jara vážu, svyšach raz zadživajomne v Ukrajine. Za postne časem si předazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro slovo zapôžu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatému, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netvrdí nimale kujžde, zo je svět dženca kouhotne, zo sú ľudža džejen a voľvorniši, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jere. Nebe nám snad štivo spýtať, čo mu sú uvinič? Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedný džejen honí a napína. Popšieme si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viace vúľkomyslnosti. Snáno je to cúzem napšečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho je raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tiež napšečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila, zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožný svok nemá dženca na dolgu a zamovitosti páčonské vosady Jana Markova z Nového Vusča.

A zpěvač a rývač dojde tiež k tutým titulám, kotrež ještě čakajá. Slyšíme dnes ráno Anne-Marie Brečnederec z Prošu Prémy Spraně. Tiež Paul Wiebe zpěvá vo svědče, kotrež na uvěstí. A do trawy podamy się zromadnie z Krzysztofem Mikwolską. Netko se da menšinu pošestčich słyšimy, haj berecmo prawy TikTok-song Papatouai, tak der bär franzoština nie je ničo zazwo.

0: Dnes ráno, jak už jste řekl, jsme zdárně se studenty našeho gymnázia dorazili společky z České republiky do této krásné školy ve městečku polužicky srbsku Slepo, německy Schleife. A společně s německými studenty se zde budeme účastnit třídenního mediálního kempu.
1: No to přínožk, kterou jste tam včera produkovali, tundry je so rádiu. Nimo Adele z Česky představíte se týž Anneliese Slepoho Němce a Dana ze Smerčace, kterou řeči Serbsce. V přínožku, kterou je potekým včera tam frišně nastal hrůněstče. No, krótký díl toho pola nás tu programě slyšeli. V tuto medium kempě navuknu nimo toho tyž sami z kameru nahrávač a filmy produkovač a tyž videa za sociálne medie nahrávač. Ale žádný strach, popudňu je potom tyž v Slepom tak rec redakcijský kunc a prostniny a večerstý potom volna zabiera na programě skupaniom a krylovaniom en prave prostninske. A to šo s cílom rečne za možnosť vukmanieč a cudzie rieče k tomu ešte přidatne navuknúť.

0: Schminchino, Donna Bus, set mich hier. Amilan Greulich hier, sagst du, Pschimni.
1: Polizias G.
2: Ne wie dro je čera večer wo se bi w honim kraju zakadžało, jacore štome je poalivo a droji bich u nakvilne pohodžene. Kaž Vukovanska centrala zdjeli je w Habrachčicach štom na domske padnu w vodovych Hendrichecach na Milinovod. Dalše čežišćo ne wie dra bie kunči na Vukovo Mužakova a bie je vode. W Mužakove je štom na parkovane auto padnu, zraniju pak so nicht u neje. Ve Vojerecach je punželu muž policisto narečal, kiš bichu tam hodne nadroze popuču, přitim zvěstčichu zastojnice, so z ruskeje pokažaceho muža z vukazom zaječa pytachu. Supola neho namakali zabijak, nimsce šlakrink a teleskopovi ký, kiš nesmieš pesešeho ve zjavnosti přisebi mieč. Penežnu pokutu, dla kotriješ muža pytachu, von nemožeše zapačič, tuž su jeho dojastva dovezli. A w Voslinku je punželu poponju peča 20 letna s autom znezbožíva. Najskere by so přejara na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomžíva. Je doštoma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto do běhu vod vlec. Škoda 5 a 30 000 €.

0: Je naposled mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kajž koncern z Žili investuje prinim kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s vůným sedvom v Praze. Po celém světče dživa za njun jedže 14 40 ľudí. V Budijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišin zromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skyčia zajímcam ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod heslom tak svoji domizna vobdžili so tež srbský hostčenc Velbik, mez druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubečicach maja Žonopove překvapenky na kartu. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženierská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokéž dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, dobieše so nové nadavok po civi Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun dotálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zohreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakalo. Za nie mejachu zariade dohromade nimale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR srbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či komerne ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšič tak Telekom. Išče pracuje so vôšie dovolnosť zariado, tuž nemôže išče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych je povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie je išče zdieľa pomočeno dženca, vybiju dňa, pak smijeme veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snač tež nevedra, cíce či do 5 a cíce či stopňu.
0: Na pučach a na drohách je dále všetko ok, v našom koncu písaču nám rád jeli, zase to zmení. Pak přes našu app MNR Serbia písaču, aby nám pojezd nárečiče, kýba tu do Budušina zvoniče. Budušin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.
0: A myslíče na to, tuton týdžin so v osebe veľa bviska? Ďaršče sa tu už na každý pát na předpísané tempo sme vosrieč tak menovanie Speed Week.

0: Přinžeme k našim pokývam. Muzeum Zapadnie v Łužicy, tam smieča si dzieci juce od dvima dona po štyrioch, to vobladač to ševak nikto v muzeu nevidži, preparácii sku džimonju. Tam môžete vidieť, kak sa zvierata preparuja a sa za vedomostné dživo takrát spříhoduja. Dženca je čornom gumcu zase kino večer pod hujem nebjom, dživiečich pokaza sa film Therapie für Wikinger. Samstnem času jutze, potom das Kanu des Manitu, a pjatk LOL 2.0. Švonojo domovinskie skupiny Pančice Kuku nech nezabudu sa přizivič za letuši skupinski vulit, kiž budže trehakle 5. septembra, ale přizivič môže časa jenošišče hač do dženznišeho 5. augusta. 5. septembra pak potom na skupinskim vulieče, tam dojedu se najprederaz do Vázovského domu Zelaria a Smolaria, potom k Bervodskému jezari a do Vulkodubrovskie Magarečinie hity. Za čvono domovinské skupiny Pančice Kuku pači jezba 35 euro, za ušetkých kocíš ceďa sa rady přidružič 75 euro. Inkluzívne sú takrát všetky zástupy a vodženia, každýž jezba s čoumom, jezba s busom a v obed. Na knižnú premiéru prosí jutce do Smolerec knihovne Milan Rábal zromadne s ilustrátorkou Petru Švarcom. Ona ste zestajivoj knihu Dotkania. Jutce večer potekým na po 8. knižná premiéra Dotkania. Zromadnie z autorom, bez malarec kniarni, to bude ženia.
1: Zasa som sama, što ti činíš, prašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak stúje na štebie mieš, čo by prošiť, co nádeč, najlepšie časy, to ľavem, nie sa tu

0: Runie sme již dorečili vo svojbnom závodže minúci vo Schneidritz firmie ve Vulky Dubravie, ktoráž tam kuchne individuálne zhotoví a vo dalším závodže je Milan Dženca ráno v nojnách čítal.
1: Vočím, co Dženca ráno rieči. A to čítame v nojnách.
2: Zmierna generáciu v Budišine mák se cpekárňu v mieste netko syn Sebastian ze svojej partnerku od staršího převozmie, písaja Sakske noviny. To je štvrtá generácia pekárskej svojby. 113 let mák se cpekárňa hižo Budišine je. Dotajný šéf Dieter Marx je ju 1980 švot na napševzal. A dalšia téma v Sakských novinách v Mužakovském parku staré štomy lieto a bolie pod horcotu a suchotu čerpia. 16 000 štomov tam je a každý drbia pravý dvonie kontrolovač. Hižo viestoty a zavestčenia tla. Dotal má pyklorová zavožba jenož jednu kolonu za ladanie štomov s dvema sobou dživačerjomaj. Nitko pýtaja dalších. Taký fachovcov namakač pak je Češko a externé firmy sú husto vuknijované.

Sedam posedmih jesme pa takim hižo drugim počasu naša dženstniša vusevanja, a tež druji pojce džedale ze serbske hučbu, mjestrujem s tutemi titulemi. Vo nesvere spieva Anke Lappenbachova. Na Gran Canaria podamy so z holandzke culcami. A hač doleva abo doprava, o tom rozmysluje Malina Matikec. Všetke tute titule slyšite našim programie hač do osmich a nedom. Slyšime Bena Šotu.

0: Rečni kručik srpskim glasom.
1: Čenca s doktor Zonjo Velkovi.
2: Dovalu sem se krasne rode při rece Luarie obladala. Tute historiske tvarenja maja tvarsku osebitosć za obkađenje z deščikovi vodu. Su to dekorativne, zveča kamentne vove zmijov, čertov a hinajših potvorov z očinjeni klamu, z kotrih so při deščiku voda delelije, a to ve vistem odstavku od tvarenja. Njemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktne převožk jako vodu pluvak namakame na webstronje hornjoserbsce.de v novem njemsko-hornjoserbskim svoniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktivnemu slovotvornemu modeli, kotriž znajeme z dajkih zestajenku, kajž prohsriebak abo travusičak. Zobleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak s vokalom O jako jazacem elementom. V obje svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak dere jako ekvivalent hodžite. A možeme čipni bič, kotre so v přihodže přesadži. Tola rađu vam so tutih vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
1: To bie džencniši riečny kučik z jazanem dodom spokivom od doktor Zonje Velkovie. Česač minčinu, do napu 8 je dobranje.

Anitko, podamy so raz do italskie, tam mianucy poprachuje haje dolat za wiacać 5000 przybriohi kupans mistrojata krec, nitko staraja sobie w osiebintym projekcie ječi. Voto za so przykupanju w Srednjem morju nichtu nie zboži v južnoitalskim regionie v Apulii je leca v leču prini raz 12 jetych za to zamovitych sobu zasadženich při příbriohach, so bychu tam v núznych bádach sobu pomali. Oni bychu v spěšných kurzach vukupvani a smieča netko tak rec tam sobu vupomač. To funguje tak ráno, jedu z jastva sem na příbrio a potom večer za so ročo. Je to taký projekt za resocializáciu. A kaž môže sami rekniču italské novinie, kotrež je Nemská novinárska agentúra převožila, oni praja po telko letách, v kotrež sme netko v jastve byli, čujeme so prvý raz pravie vúžitni. A netko z italskie na Gran Canaria, a to zromadne s holaskami.

0: Jena povas mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchliny ve Našecach pola Budyšina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy chce tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje v prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnou má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s volným sedvom Praze. Po celém světě dživa za ňu nieže 14,000 ľudí. V budyjskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budyšin zromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Hač do konca mesaca skičia zajímcam v 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna v obdžili so tež srbský hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopove polivku. Tež v Rubilčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérská firma z Budyšina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokež totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieše so nový nadavk po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budyjskom okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na pšivzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade dohromade nimale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania nitko so hodžacu ležonosť čve nebečanskej gmene namakava. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR srbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či kormiane ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v nebečicach a na vokolných drohách má so s tým polepšič, tak Telekom. Hišče pracuja so vo vše dovolnosť če zariado, tuž nemôže hišče žádne. Ten konkrétny termín pomenovač. To bych upovies čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie ište zdieľa pomočeno dženca v biu dňa pak veľa slunca, poponiu a večo tu a tam snač tež nevedra cice či do 5 a cice či stopňu.
0: Kečpiče na až 4 smier zorec mes Hermstorfom a ohonom tam so vopkat trochu kopi, 15 menšinu treba, čo tam nekak tlie.
1: Serbský rozvoz.

Часач менчено пана по вас михе, а ту су дальше покиве. Što je aktuálne vúdače vúľadka zajšť v sobotu skomžil, žáden problém, namakače je tiež v ARD-mediatéce. Čvonojo domovinské skupiny Pančice Kuko nech nezabudú so přizivieť za letuši skupinský vúliet, kýž bude sobotu 5. septembra. Jezba povedže do Várzovského domu Zélaria a Smolaria k Bervodskému jezori a tiež do Vulko-Dubrovskie Margaretčine hity. Za čvonu plači jezba 5,33 euro, za Nečvonce, kot si špacidža přivšim sobou ječ, 5,70 euro. Tudi pfačizno sú všetky zástupy sobou podľa a tiež vodženia, jezba s čomom, jezba s busom a tiež v obiet. Přizivič môže často za túto jezbu jenošišče dženca, bola čvonu skupinského předsedstva. Za kreativnu dživaničku môže sa holce od 5. letnika sem v serbským kubvanským središču Lipa smerčace přizivič. Júca a zajúci šimenujce stane od 9. hač do 2. maj cedža tam zromadne paslič. Popfatk za vobajdni v učini 30 euro, za jeden džen vieza 15 euro. Přizivinja přijmuja sa serbským kubvanským središču Lipa. A Smolerec knihani predstaví so júce večer nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania, tiež autor Milan Rábal je podľa a zdobom tiež ilustrátorka Petra Švárca. Júce večer potekím na povosených knižná premiéra Dotkania Smolerec knihani. Nitko je Malina Matikec na reče a potom zase Beno Šouta.

0: Pečminčino dôsmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Markova z Nového Vusča.
2: Od farja, ktorý sa jara vážu, svišach raz zadívajom na Ukrajine. Za postne časem si predazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro svoje zapožu. Ak le pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatému, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netvrdí nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džejen a voľbornejší, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jire. Nebe nám snad štivo spýtať, štomu sú uvinič? Je dovolový čas a máme trochu viac míra hačevak, tež nás všetný džejen honí a napína. Popšieme si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viac vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napšečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tiež napšečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščince mi grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiuža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čmá.
0: Nábožné slovo k téma dženca na dogu a zamovitosti páčonskie vosady Jadwiga Markova z Nového Vusča. Jana Markova.

0: Česačmenšinu do napodživie Čechie.
1: Polícia z G.
2: Nevedro je včera večer vo sebe hornim kraju zakadžalo, jacero štome je povalivo a druhý bych nakvilne povodžené. Kaž Vukovanská centrála zdieli, je v Habrachčicach štom na domské panu v vodových Hendrichecach na Milinovod. Dalšie čežišťo nevedra bie končí na Vukovo Mužakova a bieveje vode. V Mužakove je štom na parkované auto padnil, zraniu pak so niče nichtu neje. Naležonosti firmy blízko Budišina sú paduši pokradnili jace hač 60 kaščikov s prôznymi plastovými blešemi a 200 posta dalších blešov. Škoda padústva a zadobyvania dohromade 60 eur. A v Voslinku je punželu poponiu 25 letná s autom z nezbožíva, najskere by so přejára na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomžíva. Je to, što ma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto do běhu odvlec, škoda 5 a 30 tisíc euro.

0: Bitch menšinu do napođu večiće.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so!
2: Če mam netk adresu napisać? Pritku napravo. A što napisam zade?
3: Na zadni bok tam, če si pisamne postru do lista tyknu a jun zalepiu, napisaš horeka svoju adresu. Znamenša so to husto tak čini. A, der je.
1: Vitaj, taj.
4: Vitaj, Lexio.
1: Dobi taj dženca išče na poštu?
2: Dys mi u listovu vopelku popisanu moj z golesom na poštu ječ, haj?
3: Máš ta listo známku? Tu trebáš, herak list na pošče sila nepšiuzaja.
2: Máš ty jednu za mne?
3: Kupi moju na pošče. Tam list váža a ti potom praja, kotru trebáš.
2: Ja so z cíva nevúznaju, Lexio.
1: Nevadí tady jo. To dženca ešte ništo navukneš.
2: Tak da sú tute listové známky nastali, Lexio. Môžeš k tomu nešto riec?
1: Ráde, haj. Listová známka nie je ničo druhé, hač do pokaz, zo je od posla lista poto zapvačil. Poto reka pláčiznu za transport lista. Nie doby to inak. To doby še přijímo poto zapvačič. Potom zo so stroneli čachu a zdálenosť trochu vaše.
3: To reka, zo so poštovnice do listu ladali, zo bychu stroneli čili?
2: Stroneli čili? A snáno tež če čítali? Ne, to ja nebecu. Zo poštovnice do mojo lista ladaja.
1: Tedy nebie druhé je možnosťe. Tuž to ľuďom so tak díše, kaž tebi tady jo?
3: Aha! Až tu je potom voko ruška přišu a to zmenil?
1: Jenželčan Rowland Hill. Vun je namietoval, zomil so po celej jenželskej jednotný poplatk zaviesť. Otvisne od váhy lista. Mimo to je namietoval, zoma portu přeco od posla plačič.
2: A jako dopokaz za zapvačené porto dostachu v obrazk abo cedlku, iž zlepiču na list, abo?
1: Tak to bie, tadio. Tym bokomiku bie listová známka zrodzena. V liece 1840. Na preniej bie Queen Victoria widzieć. Tedyša kráľuna jenželskie.
3: A kajke by to nemské?
1: Nemské zaviedzechu listové známky 1840.
2: Na maminoch listách tak riane písan v obrazky, jako listové známky husto nevidžu.
1: Máš pravie. Dženca je Jane a menie listových známkov. Ráde užíva sa barcode za to.
2: Aha!
3: Nádiomne sa rozposvanie listov a poštových kartkov v obkova.
1: Tým dybku smieme byť čipní, kak so to dále vúbiva. Dánskej je státna pošta svoje poštové kaštiky otvariva a s roznošovaním listov přestava. Dokelž so všetko viacej digitálne rozesčele.
3: Vopravde?
2: Jozefina, poj, to by môj na poštu.

0: Aha, skončne je zas lečo, skončne moža tež prozninske dječi ve Vožice, džakovano hocem temperaturam zaso tu dovode skočič.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jana Markova z Nového Vúsča.
2: Od farja, ktorý se jara vážu, svišach raz zadživajom na Ukrajine. Za pustne časem si předazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro svoje zapovožu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčehuja. Štú z nás je k tomu kmane. Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džejen a voľvorniši, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jere. Nebe nám snad štivo spýtač, tomu sú uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedný džejen honí a napína. Popšieme si vokomik druhému kutne připosúchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viace vúľkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho je raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožné slovo k dnímie všedženca na dolgu a zamovitosti báčonské vosady Jana Markova z Nového Vúsča. Pěč menšinu dočivě čistým je a tohle je náš poslední titul dženstnějšího rania serbským rozvosu. Frank Vesela zpívá Gajka Radost. Čo Gajka Radost, čmí bě vás dženca zase do dňa převodžeč. S vami štartovač.

Ja, da togo pak zomese och verjovasch, spasujuzi u muziku, při takich tropiskich temperaturach, schökne trebame, muža ze snega, spiva Reichenbachholz, Wiebke.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohojovaš, Žižík se pastu. Vcázkého programa.
1: Ľubý Žiži, oblekašo se teka rád rednú drastu a obživujošo se rád ve špigelu ve glietavce. Dajo také miaze zvieretami tak, ak jelgin na svoju rednosť gledajú, ak sú jelgin marne. Taka jo kokoš Katarína. Pritom pak převíži vesebne pásle. Súchajšo.
2: Kokoš Katarína. Kokoš Katarína je riedna kokoš. Nejskierej samo nejriednejša u paprotových na dverie. A kokoš Katarína je pilna kokoš. Všetne niaso riedne brúne jajo a povieže jo to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebným głosom. Žinca pak nejo kokoš Katarína hišči svojo jajo zniasva. Žinca gadej notne do mesta, aby sebe kupiva nové škernicky. Miaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarína nové škernicky. A napšaudu na berlínskej droze předavajú riedne kokošine škernicky. Kokoš Katarína jo se južo rozsuživa.
3: Tožte sebe kupim, jo, tožte, kde je to byš? Zavisče mi te druge kokoši obživuju, gaž se takih vesebnih škernickak vrošim na paprotojc dver, pak.
2: Božko, pak dej se kokoš Katarína čošku do skerničku nuskaš, dokulaš svoje kokoše cukšocenku přemauche.
3: No, kto chce byš rydny, ten dej teke myc pičku šerpieš.
2: Kokoš Katarína udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicky pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
3: Pok. Ach, to teke išči. Musím ga za otca sa doma byš. Nesom išči žinca išne jajo zniasla. Pok, co bužo burik Jan Groniš, gaž to umarkujo, gaž pak dali tak kromie jom treba myšči dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekým sobu poježom.
2: A južo stoj kokoš Katarína přidroze a žarže svej škropate palc do pevieča. S tým, co pokazaš, až caka na niekogo, ketaryši sobu vzejo. A netrajo zevšim dvujko, ako veľké svetlomedré auto hustaňo.
4: No, knini, žoga což v takých riednych, cievených škornickách?
3: Pok, domoj, nani spíšný domoj, som sebe kúpila nové škernicky, pok.
4: Vížim, nám dušu riedne.
3: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nie to musím majsne domoj, vyka ještě šo do mého smíra, pok.
4: Se vie, rydna kokoška, se vie, až to getujom.
2: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaším naglidný knies. Z velikeju svejnsnýju brilu sejži zavežidom a na rukoma mači nie. Samo stery perščenie.
4: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
3: Na dverje, na rednem cistem dverje, sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoš, pak.
4: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chová se závisče riedny kus kokošinego mesa.
3: Pok, co to ulicujáš, knies, nekvamu až a pšelic riedne auto, to groni dymnotne, pok, mi byla špatne, neskere som se přejedla, mi byla samoviegin špatne, ustaň čo, aby mogla pok.
4: Na, potom gledaj, až bývaš jesno zase lepie. Tam, při Krycku ustaňom, ale chvataj, dvojko nebužom, cakáš.
2: Jano dere ľube Žiši, až jo kokoš Katarína hešči zauca sa upytnúva, až jo zaliezva do paslu. Ten nagledný šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula viecej nebe v svojich nových cervených škernickách dognava na domácny dver. Tam teke viecej nebe šedne pilne dalej svejo jajo zňasva.
3: Ak som Jan Megua tak upabiš, naša kokošina mama ga nas všetci napomina, až nesmijeme nikomu do auta zaliz.
2: Jano dere, až jo kokoš Katarina veľkoju v sliednem oko gnušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
1: Jo. Nesmijeme nikomu do auta zalešť, to sme žince uknuli, a to je zľubione, nicka, žiši, šiknem kokoškam, vám, ľubi žiši, žicem šošaredne feriu v žien, a až to vyčeko, dalšne zvierece šojnko, vyče na vás caka.

0: Jo, a v našej muzice týždňa vás prevožujeme ten raz ve vašom dovolu. Česká band Kňazský svíši žínca domovnícky dovol, doma gajo také neredne. Všakná za sobou veste již jadnore sled k familii do staré znaté okoliny. Stará znatá okolina, to je za band Morava.
1: Za

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižec Sebastu.
1: Českého programa.
2: Ľubí Žiži, oblekášo se teka rád rednú drastu a obživujošo se rád ve špigelu ve gledavce. Dajo také miaze zvieretami tak, ak jelgin na svoju rednosť gledajú, ak sú jelgin marne. Taka jo kokoš Katarína. Pritom pak převíži vesebne pásle. Súchajšo.
3: Kokoš Katarína. Kokoš Katarína je riedna kokoš. Nejskierej samo nejriednejša u paprotových na dverie. A kokoš Katarína je pilna kokoš. Všetne niaso riedne brúne jajo a povieže jo to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebným głosom. Žinca pak nejo kokoš Katarína hišči svojo jajo zniasva. Žinca gadej notne do mesta, aby sebe kupiva nové škernicky. Miaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarína nové škernicky. A napšaudu na barlínskej droze předavajú riedne kokošine škernicky. Kokoš Katarína jo se južo rozsuživa.
4: Tožte sebe kupim, jo, tožte, deje to byš. Zavisče mi te druge kokoši obživuju, gaž se takih vesebnih škernickak vrošim na paprotojc dver, pak.
3: Božko, pak dej se kokoš Katarína čošku do skerničku nuskaš, dokulaš su je kokoše cukšocenku přemauche.
4: No, ktož co byš rydny, ten dej teke mit spičku šerpješ.
3: Kokoš Katarína udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicky pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
4: Pok. Ach, to teke išči. Musím ga zauca sa doma byš. Nesom išči žinca išne jajo zniasla. Pok, co bužo burik Jan Groniš, gaž to umarkujo, gaž pak dali ta kromie jom treba myšči dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekim sobu poježom.
3: A južo stoj kokoš Katarína přidroze a žarže svej škropate palc do pevieča. S tým, co pokazaš, až caka na niekogo, ketaryši sobu vzejo. A netrajo zevšim dvujko, ako veľké svetlomedré auto hustaňo.
5: No, knini, žoga což v takých riednych, cervených škornickách.
4: Pak, domoj, nani spíšný domoj, som sebe kúpila nové škernicky, pak.
5: Vížim, nám dušu riedne.
4: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nie to musím majsne domoj, veka ještě šo do mého smíra, pok.
5: Se vie, rydna kokoška, se vie, až to getujom.
3: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaším naglidný knies. Z velikeju svejnsnýju brilu sejži zavežidom a na rukoma mači nie. Samo stery perščenie.
5: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
4: Na dverje, na rednem cistem dverje, sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoši, pak.
5: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chová se závisče riedny kus kokošinego mesa.
4: Pak, co to ulicu jašo, knies, nekvamu aša pšelic riedne auto, to groni demnotne, pak, mi byla špatne, neskere som se přejedla, mi byla samoviegin špatne, ustaňšo, aby mogla, pak.
5: Na, potom gledaj, až bývaš jesno zase lepie. Tam, při krycku ustaňom, ale chvataj, dvojko nebužom, cakáš.
3: Jano dere ľube Žiši, až jo kokoš Katarína hešči zauca sa upytnúva, až jo zaliezva do paslu. Ten nagledný šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula viecej nebe v svojich nových červených škernickách dognava na domácny dver. Tam teke viecej nebe všedne pilne dalej svejo jajo zňasva.
4: Tak som Jan Megua tak upabiš. Naša kokošina mama ga nas všetci napomina, až nesmijeme nikomu do auta zaliz.
3: Jano dere, až jo kokoš Katarína veľkoju v sliednem oko gnušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
2: Jo. Nesmijeme nikomu do auta zaliesť, to sme žince uknuli. A to je zľubione, nicka, žiši, šiknem kokoškam, vám, ľubi žiši, žicem šošaredne fériu v žien, a až to vyčeko, dalšne zvierece šojnko, vyče na vás caka.
0: Raz, dva, tři!

aby našej muzice týždňa vás przewożyjemy ten raz we waszom dowolu. Česká band Knacki svýši žínca domovnický dowol, doma gajo také nejredný. Všakno za sobou veste již jadnore sled k familii do staré znaté okoliny. Stará znata okolina, to je za band Morava.

0: Кожицяня.
1: Pučkojce Marija z Brezok i svejši žen za svej dva čižaste narodne žen, dla toga, kši vam učepne gratulirovaš přijašelki a přijašele vesneje domovinske kupke. Do přihoda žuce vam šotonej šlepše vele zdrovošči a jasovošči ve přiducem živinskem leše a aby se šikne predk veze šaražili a covanja doponili, a potom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nie dejš žedni zgubiš še tvoje cuvanja.